hnusný, tak hnusný jako úbytě. Já klidně půjdu, ty klidně usni. A ještě řekni, nechci tě, nechci tě, nechci.

Máma s pláčem řekla mi, už nepřijde za námi. Byl to otec tvůj a hodně rád tě měl.

Češ si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem zvav.

Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

vy vrahu naděje, zmizte mi z očí, na všechno pozděje, ale co dělat mám, cítím se strašně sám, vymazat vzpomínky, já prostě odmítám na tisíc polivků, na noci v obětí.

šest hodin, ještě srdce chrápe. To jedno my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, drží.

V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího z Poděbrad. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezeší let, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš, když

křik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí do kapsy dal si ta křídla.

svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

trochu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: divoký kytky kvetou.
1: Je krátce po 16:15.
2: Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
3: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

Vám poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus, zastavit stát raz, dva, tři, pozor po všluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

A neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky. A jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spí.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

oni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

z toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Taká fajná rodina jsme, žena moja a já. K tomu teší všecka děcka a ještě kočka Maja. Milujem se celý rok a máme z toho všeci psinu. Druzi enem o Vánocach či o svatém Valentinu.

Od křápem a nekydej kolekce. Keby si k nám vyšel bývať, to by si se dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si jako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Je krátce po páté.
0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vlezla jsi mi do auta, jestli bych tě nehodil domů.

hodina k tomu a můj plán tiše zmizet ztroskotal. Známe se z práce a nikdy nic mezi námi. Prý to máš složité, vnímám tvé tiché slzy. Doma to neklape, k tomu odcházení mámy. Když se to sejde, co na to říct,

Pak slunce vysoko a kouzlo se začalo ztrácet, když obzor a moře jsou hranice lidského snění. Dvě duše, co k sobě nepatří, se začaly vracet.

už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, jak čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel, prostě mi ho dal. Na silnici snadno každej závod vyhranej, odřený.

Na zahradě stojí kolo, o zeď opřený, a já do hospody pěšky chodívám. Prcek, co kolem brousí, když se podívám, dobře vím, už brzy mu ho dám.

oblázků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prý.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolat

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna,

konec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíc pryč, svěřit se náhle není komu. Jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Pro ty zklamaný, co mají smutek jen pro sebe,

Malše úpa, ohřeby je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, hornát, hnilec, berounka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemší, chřiby, krkonoši, javorníky, džumbír, kryváň, lisa, hora, velká fatra, čerchov, sněžka, ještě má fatra, křemešník, hříb, cukrák, milešovka, cínovec, klínovec, brdy, děvín, gerlachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám.

on vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku a někdy sachr nesl. Já šlehala jsem šlehačku, on za ruku mě vzal. A dřív než stuhla smetana,

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinách

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jedu taxíkem.

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je. Trochu nestíhám, ještě musím nadabit. Snad to rychle poběží. Jedu na casting.

jedu taxíkem. Přes Barrandovský most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

0: zase končí den. Dneska celkem pohoda. A jediná role, kterou mám, visí doma vedle záchoda. Asi si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový, pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co ve mně je.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají.

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.

bylo to tady a znovu a zase ti páni a dámy, co lámou se v pase na zlatý tele, moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu tele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozedním.

co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu,

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá krása, Vincent je ju rodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

v sobě 4 promile, tak se chci promilovat k ránu. Dneska mi asi omylem usedla touha.

že mám tak nízké cíle. A v průsečíku závratí, kde jak dvě řeky těla splynou, vše zlé se v dobré obrátí, něco jak noc před kocovinou. Chce se mi pít a pak protrhnout hráze, v tobě se skrýt být tvůj básník.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Vzal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvé.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkaj, ale jděte.

je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si ser.

Půlmetrový bledě modrý šál, třímetrový bledě modrý šál, čtyřmetrový bledě modrý šál, stometrový bledě modrý šál, tisícmetrový

novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulír, díky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on,

stará věštkyně.

všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seřínů měm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval a nosil jim

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou, noc proseděl jsem za domem. A první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

150 let jsem prožil v jejich světě za jediný moment svého snu. 150 roků byl jsem žábou na planetě s odříznutou cestou ke kosmu. A strašná gravitace mne ku prameni táhla, na němž kdo sedí, už nemůže sehnout.

budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás po noc

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

otočilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil

nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost, tak jako

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. K nočnímu dění zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své blízké. A z duše spadne strach, jak těžké bydle s pískem. Zaslechnu tvůj usedavý pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy. Z lékárničky vyndat nůžky, náplasti a fáč. A vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. K nočnímu bdění zveli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den,

0: jednotě Bůh. Dej Bůh, Bůh chraň,
1: chraň Bůh, tě Bůh,
0: chraň Bůh.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to, že

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

0: pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda.
1: Vlna pohody v Moři Komerce, Radio Folk.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zavoní.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

když se večer zšeří, že ty jsi nejkrásnější na té širé naší. Jsem jí zdejší, proto tě líbám, seč mi rty stačí, noco noc pod naší.

strike first. But it's over, so I can't be

holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí.

která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů plný talón.

že by se šla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžiku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuchsy je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, boha, už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, pochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastný, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl kšandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

Proto odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, popiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu, jen abych

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hlava nic neváží. Srdce mám těžké, hlava nic neváží.

čtyřkové restaurace. Sny pod mými víčky dávno odpluly a v recepci kvůli

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

rozkvetly od pólu k pólu. Čas běžel pozpátku a my tu pohádku až do dna přečetli na pořád spolu. Komu se poštěstí vyhnout se rozcestí,

měsíci nasadil pletenou čepici, slunce se odívá v smuteční masku, čas se nám ochladil, ticho je v ulici, kde kdysi u piva potkal jsem lásku.

spaní, že se změním ve strom planý, že mě čeká divný spaní, že

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mimo

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se do uličku,

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

slunci nedosáhl.

srdce není vaše dušička. Je to jen pohádka, zpěte v klidu moje robátka. Je to jen písnička.

Kuň bejk, to je moje řemeslo. Kráva, kuň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk.

se dneska tvářit mám? Jak se dneska tvářit chci? Mám předstírat jistotu? Nebo raději příznaky nemoci?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Opatrně vstává, ústa mluví ještě ze spaní.

má recese, hej, Venušané s mojí tetou, budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v každém

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Já vím jen, že jsem spěchal a řek si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce pít o rajt, na doma i na venek,

Chain, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké.

jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslíš si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe.

ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, vlčíci pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety.

čistého panděla i špinavého racha. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dindili vandili, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš

kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka, čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

podpadků na chodbách kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak,

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří, s kytarou v ruce si šlapence

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říká.

tykal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí, a tohle foyer samý

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

stranu víš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno je

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zahřmělo, to si nebe ťuklo o čelo.

0: začátek a konec a pak to mezi tím.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěn!

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh, šlo to bez problémů, šlo to bez problémů, jen jestli pole

stence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

To není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

mě tvoje tělo od hlavy. Na co hlavu? Hlava bolí, v hlavě straší strašáci. Utrápí tě pro cokoliv, rozptiluje tě.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

do mě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Vlna pohody v moři Komerce, Radio Folk.

zasekne mu je do zad s rozmáchnutým srdcem.

když každý člověk musí zažít to bžiknutí v ozonu.

a zasekne mu je do zad s rozmáchnutým srdcem. S rozmáchnutým

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

budí. Rýhnuli se z míst, ze staletých map, co kreslil můj děd, jenže děd býval chlap, co řekl, odsud až podsud,

Ono to uteče, člověče, a najednou je konec. A čas tě pod línu zavleče a mává, mává. Po ú, co teče, to pápá. Život proteče mezi prsty. Každej má, co si upeče a mává, mává. Po ú, co teče, to pápá.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Starý pán kouří v továrně na benzín. Starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a díra, co v něm zbyla, zpívá si o nich píseň jednotvárnou. Tuhletu starý pán kouří v továrně na benzín, starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a díra, co v něm zbyla, zpívá si o nich píseň jednotvárnou.

vězni už trochu na nic. Kde končí vesmír a co je za ním? Prostor se zakřivil jako ústa při zasmání. Rychlostí světla letí píseň vzdor gravitaci. Dveřma ji vyhodíš a oknem se ti vrací.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

uspívat, pokud mi stačí dech. Po ránu přiznám se, mám chraplavý hlas, kolem se začnu dívat.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: To budou asi komici, jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
2: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu, sám to víš, je to kříž.
1: Je, Váňo, mrkni tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana, a nalývaj se svinstvama hned od rána.
2: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením a žvaněním.
1: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou, Váňo, taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
2: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubertu, když nemáš vkus.
1: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu, na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
2: Vidíš záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s fotkou krám?

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde. Kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo? Řekněte mi, co se to tu stalo? Odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo?

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde?

hluboko v duši, v bezové buši. Zarůstá špitál, hluboko v duši, v bezové buši. Kdo by tě vítal, nikdo se nezeptá, kdo tu

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za okny chřadnou lásky z mých písniček a jinak nic. Nikdo se nezastaví a za

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet, roste.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš,

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v novém zákonu. Ještě že noc je malověrná,

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

byl vítr a ze stromů schazoval z cvrklých vestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správný den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správný den.

jsem zároveň synem i otcem, zámeckým pánem i bezdomovcem jsem, zároveň otcem i synem.

jsem zároveň syn i otec. Robur dobyvatel i bezradnej chlapec, jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

0: a zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

0: se blejská na časy, povídá ta, co šla za ní.
1: Prosím vás, a na jaký?

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštěj, šupek češí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelené.

hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi chce s tou střetnou a už jsou tady zase podrazy, keci.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlí, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

ze mě respekt má celá ulice, ať sedíš v kuchyni, v ložnici nebo na záchodě, jsem pořád ve střehu. A možná i u vás ve vchodě, možná i u vás ve vchodě, možná i u vás ve vchodě, jsem totiž v důchodě.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Chmurno je v listopadu.

0: krátce po druhé.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.